0: 7 hodín 37 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie. Ak uvažujete nad tým, že sa počas leta vyberiete do Českej republiky, máme pre vás jeden tip na výlet. Za kultúrou, prírodou aj históriou sa oplatí vycestovať do Milevska. Milevsko sa nachádza v juhočeskom kraji a ponúka celé spektrum zaujímavostí. Ak to má rád maškarím, tu si celkom určite príde na svoje. Najmä keď sem príde v čase, keď sa tu koná sprievod Maškar. Dokonca tu majú zriadené aj Múzeum Maškar. Redaktorka Márii Čigášovej o ňom porozprávala Lenka Kropáčková z Domu kultúry v Milevsku.
1: Muzeum Milevských Maškár, tak to je vlastně takový unikát v České republice. Je tam vlastně stále expozice, asi jediná svého druhu věnovaná největšímu masopustu vlastně v Česku a celkově masopustu jako takovému. Jsou tam nejstarší dochovalé masky z masopustu a je ve přímé spolupráci s maškerním sdružením, který jednou za rok ve spolupráci právě s Domem kultury pořádá největší masopust v České republice, největší masopustní průvod. A letos se nám po 10 letech podařilo překonat náš vlastní rekord počtu masek v průvodu a bude znovu zapsán do České knihy rekordů.
2: Ja som mala možnosť vidieť niektoré z tých vašich maškár. Každý si vymyslí svoju vlastnú masku alebo tú maškaru na tom sprievode.
1: Co se týká tých masek do toho průvodu, sú tam nejaký jakoby tradiční, ktorý by tam neměli chybieť, také medvěd, bába v núši a dlouhán. Potom je tam Bakus, což je taková ta nejhlavnější postava na konci toho průvodu. A co se týká ale veřejnosti, tak tam je to potom na každým zvlášť, jakou masku zvolí. Většinou bývá nějaké téma doporučené nebo takový nějaký podtitulek to má, nějaký téma, třeba loni byl Cirkus Milevsko, takže jenom ty lidi se nějak jakoby navedou, nebo kdo nemá nápad, tak se toho může chytit, ale není to nikdy podmínkou, aby jako bylo splněno to téma.
2: A to má nějakou už dlhoročnou tradici, to, že je Milevsko spojené s tými maškarami?
1: Určitě, určitě, to má několika desetiletou tradici. Oni tam ty průvody bývaly už před x desítky lety, pak to na nějakou dobu jakoby zase utichlo a potom se obnovili a už to takhle jede nějakou dobu a v roce 2017 vlastně byly milevský maškary zapsaný na seznam materiálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
2: A v tom muzeu máte jaké maškary například?
1: V tom muzeu jsou ty masky, jak ty právě ty historický, těch desítek let starý, který jsou i zapůjčen z muzea, od nějakých prvních vlastně dochovaných masek, které byly vyráběny z papíru, odlejvan z vosku, až po nějaký ty novější.
2: Pokud jde o samotné Milevsko, co tam máte ještě pěkné?
1: Určitě asi památky a příroda, kultura. Kultura je tam, celá troufám si říct, jako pestrá, jako hodně pestrá, že se nejenom je, ale i ostatní organizace, jak městský, tak soukromí, snaží jako opravdu nabízet široký spektrum od nejmenších až po nejstarší generace. A jinak, co se týká volného času, je tam spousta cyklostezek, je tam koupaliště, jsou tam sportoviště, ta příroda tam potom i navazuje na stezky do Prčice třeba, kde zase ta pestrost je trošku jiná. A co se týká památek, tak asi nejstarší klášter v jižních Čechách.
2: Tam si každý príde na svoje, kto chce históriu, kto chce prírodu, kto chce nejaký šport.
1: Určite trúfame si říct, že áno, ale snažíme sa jakoby i v tom centru toho města udržet jakoby nějakou zábavu, takže kino tam určitě je, v létě potom letní kino, městské slavnosti, čtyřdenní, takže opravdu se snažíme, aby ta nabídka byla pestrá ze všech stran.

Jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď.

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si zdal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď. Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou.

0: Skôr než sa Hana Pinknerová pustila do písania, bola sama vášnivou čitateľkou, čo ostatné prezrádza aj vo svojich knihách. Má dokonca svoje vlastné knihkupectvo. Čo teda v jej živote znamenajú knihy a literatúra?
1: To je krásna otázka. Knihy v mém živote hrály a predpokladám, že budú hrať hodně důležitou roli, protože já především jsem knihomol. Miluju čtení, miluju všechny zážitky s knihami. Knižky mi poskytují úkryt, když se cítím smutná nebo nešťastná. Dávají mi nahlédnout do svého chování, když potřebuju nějakou změnu. A díky knihám nacházím inspiraci, nové výzvy k přemýšlení, nové výzvy ke snění, nové výzvy příběhu. Miluji čtení, je to moje jedna z nejoblíbenějších činností a už jako malá jsem byla pověstná tím, že jsem se ztrácela na různých místech, kde mě nikdo nemohl rušit, abych si tam mohla v klidu číst. Kolují v naší rodině historky, jak jsem musela cvičit na klavír a pořád jsem hrála dokola stupnice. Až to tatínkovi začalo být divné, tak se šel podívat, proč pořád hrajou dokola stupnice a zjistil, že já stupnice hrajou úplně automaticky a na pultíku mám před notami položenou knížku a čtu si u toho. Nebo podobně, když jsem měla za úkol vyluxovat pokoj, tak za prosklenou knihovnou, za těmi dvířky prosklenými jsem měla otevřenou knihu a stála jsem s vysavačem a pořád jsem jenom šudlila to jedno místečko a četla jsem si tu knihu za tím sklem. Prostě tohle je moje vášeň.
0: Hana Pinknerová má vo svojom autorskom portfóliu už celkom slušný počet kníh. Čo bolo inšpiráciou pre to, že sa z čitateľky stala autorkou?
1: Moje první knížka vznikla v celku nenápadně. Ona totiž vůbec nevznikla jako knížka. Já jsem byla vyzvána mou kamarádkou, tehdejší šéfredaktorkou Rádia 7, tehdy to bylo ještě Transport Radio, abych jí přispívala pravidelně jednou za týden nějakým krátkým zamyšlením. Ta zamyšlení mě

Byla docela velký úspěch. Posluchači a posluchačky si psali o text toho zamyšlení a tak po roce vysílání těch mých příspěvků bylo 50 příspěvků, 50 fejetonů. A když pořád někdo chtěl text od toho, tak mi řekli v redakci, co kdybychom s toho udělali knížku? No a tak vznikla první knížka. A stejným způsobem vznikly následující 4 knížky za 4 roky rozhlasových pořadů. Netroufala jsem si, neměla jsem takový opovážlivý záměr, že napíšu knihu, ale vzniklo to spíš z toho, že jsem věrně posílala a nahrávala svoje příběhy a díky tomu vznikla moje první knížka. Byly to Brusinky a bylo to 2003. To už je tak dávno.

0: Počúvate Rádio Lumen, milí priatelia. Naším hosťom v literárnej kaviarni je česká spisovateľka Hana Pinknerová, ktorú vďaka jej zbierkam fejtónov poznajú aj slovenskí čitatelia. Hlavnými hrdinami jej príbehov však nie sú vymyslené osoby, ale veľmi často jej najbližší. Boli sme zvedaví, ako oni sami vnímajú to, že vyzrádza dôverné informácie z ich života.
1: Často píšu o svých dětech a o svém manželovi a nikdy bych neuveřejnila nic, co by mi neschválili, že smím uveřejnit. Opravdu vážím si toho, že mi to dovolují a respektuju jejich soukromí. Ale myslím, že všichni už si tak nějak zvykli, že jsou slavní díky tomu, že je neznámé ženy oslovují. Je, vy jste ta Anička, je, vy jste ta Adélka, vy jste už veliká. No tak boreď, tak ta kniha, o které se teď bavíme, Co Bůh šeptá maminkám, ta vyšla 2004 a je to už dlouho a mé dcery od té doby samozřejmě dospěly a jsou velké holky, dospělé, vdané, takže to někdy klame, když někdo si tu knihu přečte teď a hledá ty malé holčičky, tak je nenajde, jsou to báječné dospělé ženy. Tak rodina táto musí vždycky schválit a pokud píšu o svých kamarádkách, tak se vždycky velmi pečlivě snažím zkombinovat různé vlastnosti různých kamarádek, aby to nebyla žádná opravdová, aby to byl vždycky takový prototyp určité kamarádky, na kterém chci něco ukázat. A jak často se říkává, že pokud je účastník naživo, tak se o tom nesmí psát, no tak si dávám pozor, aby žádná nebyla moc přesně identifikovatelná díky nějakému přesnému popisu. To bych jim taky nechtěla udělat.
0: Pri čítaní kníh Hany Pinknerovej sa nedá nevšimnúť, že necháva Boha, aby k nej hovoril v každodenných situáciách. Pre mnohých z nás je takýto blízky kontakt skôr vzácnosťou. Čo by poradila ľuďom, ktorí sú v tomto smere možno príliš zanepráznení alebo sa im skrátka nejako nedarí?
1: Ja myslím, že píšu celý život o tom, jak nacházím Boží hlas, Boží vzkazy, Boží přítomnost. A ta knížka Co Bůh šeptá maminkám vlastně o tom mluví v těch nejběžnějších situacích všedního dne. Já to začala psát, když jsem byla na mateřské. Vždycky jsem si říkala, že to je příliš obyčejné, že to nebude nikoho zajímat, že to jsou takové běžné věci, které všichni znají, že tam není nic atraktivního. Ale ukázalo se, že přesně tyto obyčejné situace z každého dne, že jsou přesně tím, co každý prožívá, ale ne každý v tom Boží projevy, Boží vzkazy vidí. Pro mě to je takové celkem typické, protože od těch maminek už jsem dodnes napsala, já nevím, 27 knih, 28, prostě už je jich moc, já už to ani sama nepočítám. A všude píšu o tom, jak Boha slyším, jak ho vidím, jak ke mně promlouvá, jak se ho snažím najít. A jestli někdo má pocit, že k němu takhle Bůh nemluví, tak si myslím, že to může být jenom proto, že neposlouchá, že nehledá. Já často říkám, že můj přínos lidstvu je právě objev milostných božích vzkazů. A věřím tomu, že každému člověku, který je ochoten hledat, čekat, poslouchat, koukat, Bůh minimálně jednou denně nechá někde nějaký milostný vzkaz. Něco, co pozná jenom ten člověk. Kdyby na to koukal někdo jiný, bude říkat, ach, to si jen tak vymýšlíte. Ale já věřím, protože mě to Bůh takhle dává celá ta léta. A já nemůžu nevěřit, že mě miluje, když mě každý den posílá něco nádherného. A všem říkám, vyzkoušejte ho. Řekněte, chci to vidět, pomoz mi to hledat. A zaměřte se na to. Kdo se na to zaměří, ten to najde. Myslím, že pokud někdo říká, že se k němu Bůh neobrací milostivě, tak že jenom nehledá.

0: Myslím, že v dnešní době skutečně knihy trošku ztrácejí na významu, že spousta lidí se neobtěžuje je číst a myslím, že už začínají pronikat na veřejnost seriózní statistické výzkumy, co to s lidmi dělá. Jak škodlivé je, pokud nahrazujeme papírové knihy elektronickým zdrojem informací. Myslím, že já nejsem takový odborník, který by to mohl přesně vědecky postihnout, ale pokud takové výzkumy sleduju, tak vlastně všechny říkají to též. Kniha buduje představivost, kniha pracuje zcela jinak s myslí člověka než jakékoliv elektronicky přijímané informace. Mozek na ně reaguje jinak. Neumím to vysvětlit a pokud to někoho zajímá, nepochybně může takové výzkumy najít. Je mi líto, že to tak je, ale řekla bych, že stejně jako se to přehouplo teď na stranu těch elektronických médií, tak věřím, že se to zase přehoupne zpátky ve prospěch papírových knih, že to kyvadlo dějin se převáží na opačnou stranu. A myslím, že význam literatury a papírových knih bude zase velký.
1: Týmto optimistickým želaním autorky knižky Čo Boh šepká mamičkám Hany Pinknerovej sa z dnešnej literárnej kaviarne rozlúčime. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Prajeme vám aj naďalej príjemné počúvanie.

a dubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za pokoj z hora, za spásu našich duší. Modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví.

Nechej všeho být a pojď si ke mně za stůl na pár minut sednout. Dejme zbraním klid a k ledu odhodláním.